0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, ty chceš do Evropy nebo
2: ne,
1: nechceš?
2: Do Evropy nechci.
1: Já bych třeba nemohl být v jednom státě s takovýma Španělama. Vůbec nás nemají rádi. Já jsem tam nedávno byl, takhle jsem přišel pěkně po Madridu. A najednou koukám a proti mě běží asi 1000 chlapů. A říkám, že se běží jako šílený. Říkám, asi se zblázili nebo co? No, takhle jsem naposledy viděl běžet v Leningradu Rusáky, když do krámu přivezli vodku. Říkal jsem si, že jim třeba přivezli do masní bebejčí koule, nebo... Nebo že jim přijel hrát i Van Mládek. No, mám jsem nad tím ruku a šel jsem klidně dál. A najednou zvednu hlavu a proti mě stojí bebejk, takovýhle rohy. A já měl zrovna na sobě červený tepláky. Či červenýho kukulicha. A tak taky jsem tý době hodně chlastal, tak... Tak jsem měl dost červený nos. Ale měl jsem štěstí. Ještě, že ty Španěli jsou takový bordeláři. Jak jsem se toho bejka lék, tak jsem udělal krok stranou a spadnul jsem do kanálu. No, bylo to teda hrozný. A asi 2 hodiny jsem plaval v těch španělských v té nečistotě. A představte si, že... Opravdu. Představte si, že jsem vyplaval přímo v královském paláci. No, dovedete si představit, jak jsem smrděl, že? A jako na potvoru jsem hned na chodbě potkal Carlose, toho španělského krále. Divil se, proč tak smrdím? A ptal se mě, odkud přicházím. A když jsem mu řekl, že z České republiky, to tak už se nedivil. No, tak takhle oni se na nás koukali. No a třeba s Italama bych taky nebyl v jednom státě. To jsou úplný magoři. Vodí tam turisty se kouknout na nějaký barák, který je úplně šišlíkne. Ten je křivej, jako když kočka... úplně křivej, opravdu. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice. No to určitě musel stavit nějaký ovořelý zedník, takový kamarád. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice a tyhle ty italský ovořelý zedníci by vtrli k nám. Vemte si to, kdyby se postavilo... Kdyby nám stavili třeba jižní město. Bo oni jsou ty paneláky takhle ošklivý, ještě kdyby byli šikmí. Nebo pecínskou rozhlednu. Kdyby byla šikmá, no, tak by z dálky nevypadal jako rozhledna, ale jako jeřáb. Nebo náš krásný Temelín, kdyby byl šikmej. Tak by se Rakušákům přestal líbit a vůbec by je nezajímal. Ježíš, a nedej bože, kdyby nám postavili šikmí Hradčany. No, stačili by 2-3 panáky a dáš, aby vylítla v okne.

0: Do Evropy a opravdu nechci, o tom to není. Na následovat.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: leave me.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanu bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký, jak cumel, a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete mě maje, já mu dám ubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumperdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.
1: Rádio Jihlava

Podlemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vami, moja drahá, a s vami, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry.

7 a.m.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Totiž bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, pan inženýr Kloubec, našel v šanonu se štítkem Melasa Vídej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen, že spis do šanonu Melasa Vídej nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Naštěstí to věděla jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně. A když jí dědeček na podzim v roce 2006 svazek ukázal, věděla okamžitě, kam ho má poštou poslat. Naštěstí ho poslala doporučeně. Čili Cimrmanova hra má dva objevitele a my oběma děkujeme. V čem je význam?

0: nám Dymokurského nálezu, tak především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa Járy Cimrmana mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Cimrman během první světové války, jak se ukazuje, prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Lůr v Praze na Národní třídě. A tam také napsal většinu stránek českého nebe. A snad proto, jak dobře se tu cítil, posadil hrdiny své hry do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při svém pátrání po Cimrmanových stycích s Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, který jenom usvědčuje profesora Fiedlera z žalostné znalosti češtiny a může snad soutěžit jen s dnes už jeho slavnou překladatelskou botou, která ho zase usvědčuje z neznalosti angličtiny. Když totiž přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. No, vraťme se. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel, schudlý advokát Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu. No, profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu jedna věta z českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba, ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze, získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi a od té chvíle platil zase za největšího pijana on. Vis Max Brod, Kafkova proměna.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot, to bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne, Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo? A tak já si říkám, tak já nevím, no, Karel, musíš, já taky musím, jo? Protože on se přidal, ten jeho taky, jo? Ty taky, tati, jo? A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo? To bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo? Že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady u stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. Ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko, jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď běž chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že jo. Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč a ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu a ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
2: Thank you. Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. Tam má Volek koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já se říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu říkal, nech mě pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. No říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta by se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? Ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval, co to za cizoku vedete mě, a co chcete mě. Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla, my jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali, to byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená, tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty analfabeti. Hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sám, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom si jenom dělal. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jako důdku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá, nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem se do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takový fofr, že jo? Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nevydrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Právě tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. Že? Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že? Ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Takže, odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Florida. Je voltei a fire. Je voltei a coyota. Co tě našle, háčku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou, soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jiná?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Beácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?

0: vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudruhy Ráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář. Neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase. Scénář. No. Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fret.

0: ať zaleze jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty, celý můj svět.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Premiér Andrej Babiš na včerejším jednání koaliční rady požádal předsedu SPD a sněmovny Tomia Okamuru, aby zařadil na jednání dolní komory plán na zmrazení platů politiků. Poslaneckou novelu, která má zmrazit platy do konce roku 2030, schválil Babišův kabinet loni v prosinci. Na projednávání ve sněmovně ale dosud čeká.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě se dnes koná akce Léto s knihovnou na Masarykově náměstí s tvořením pro děti podle oblíbených knížek, mobilní městskou knihovnou s výběrem knih na prázdniny a dovolenou a knihobudkou. V ní může každý knihy zdarma půjčit, vyměnit nebo poslat dál. Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z VUT v Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na Rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: co se děje v Jihlavě.
1: Ode dneška je uzavřen vjezd do areálu nemocnice Jihlava z ulice U cvičiště. Ostatní vjezdy a výjezdy zůstávají průjezdné. Uzavírka vjezdu do areálu nemocnice Jihlava z ulice U cvičiště potrvá do 31. března 2027 a po celou dobu nebude možné tento vjezd využít ani pro vjezd, ani pro výjezd z areálu. Ostatní vjezdy a výjezdy z areálu nemocnice zůstávají otevřené a průjezdné. Nemocnice proto řidičům doporučuje, aby se před cestou do nemocnice seznámili s přiloženým plánkem aktuálních možností příjezdu a odjezdu. Návštěvníci i řidiči by měli po celou dobu uzavírky respektovat dopravní značení a řídit se aktuální situací v okolí nemocnice.

0: kalendárium Rádia Jihlava.
1: 18. srpen a kalendárium. Rok 1960. Skupina Beatles má své první veřejné vystoupení v Hamburku ve striptýzovém baru právě dnes. Hráli tam 3 měsíce až 8 hodin denně. V roce 1970 Škoda na tiskové konferenci představila veřejnosti nové kupé Škoda 110R. Rok 1977. Na smutečním pohřbu Elvise Presleyho se sešlo 150 pozvaných hostů a 75 tisíc fanoušků. A ještě rok 1990, právě dnes, na Strahovském stadionu v Praze koncertovala britská skupina Rolling Stones. Narozeniny pro dnešní den. V roce 1830 se narodil František Josef I., rakouský císař a český král, který vládl neuvěřitelných 68 let. A ještě pohled do světa filmu. V roce 1933 se narodil světoznámý filmový režisér Roman Polanski. V roce 1936 herec Robert Redford a v roce 1952 Patrick Swayze. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 100.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Novým přírůstkem v Peleřimovském muzeu rekordu je dvoumetrový obraz Poslední večeře páně s milionem stehů. Na rekordní obraz padlo 48 kilometrů bavlnek. Expozice českých nej v muzeu rekordů v Peleřimově získala nevídaný textilní obraz. Rekordman vyšel unikátní obří obraz podle drobné předlohy, kterou byla pohlednice z vyobrazení Poslední večeře páně od neznámého autora. Ke zhotovení obrazu autor spotřeboval 2000 balení 6 pramených 8-metrových bavlnek, které si rozdělil na 2 prameny, což je dohromady 48 kilometrů bavlnek. Práce na obraze trvala 10 000 hodin. A především pro rekordní rozměry a také z důvodu dokonalosti provedení byl obraz zařazen do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů v Peleřimově. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A tak jsme se dnes rozhodli dětí zeptat, proč se děti rodí maminkám a ne tatínkům, holky a kluci.
2: Protože jsou chlapy a jsou dospělí. A měli děti.
3: No to, že aby byly maminky teď a tatínci.
4: Protože tatínky mají krátký vlasy a holky dlouhý.
5: Protože maminky jsou holky.
6: Protože jen tatínci nejsou holky, ale kluci.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek a právník Karim Tejc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Ústavní soud odmítl také další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic. Silnice dlouhá 2,8 kilometru vyvede dopravu z centra ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu za přibližně 275 milionů korun bude kraj vybírat stavební firmu. S velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler se včera na jejím pohřbu ve Swansea rozloučili fanoušci, přátelé i rodina. Hudebnice zemřela 8. července v portugalské nemocnici. Několik týdnů poté, co byla hospitalizována kvůli akutní operaci střev, bylo jí 75 let. Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a Víta Krejčího. Chybět bude i nadále pozraněný kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
0: Rádio Jihlava. 101.

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Hezké úterní ráno a kam vás pozveme pro dnešní úterý 18. srpna. Vinný piknik Dunajovské Vlašáky od 18. hodiny Masarykovo náměstí Maringotka Jihlavská. Přijďte ochutnat legendu dunajovských kopců. No a jestli dáváte raději přednost sportu, tak HC Dukla Jihlava, BK Mladá Boleslav. Start tohoto přípravného zápasu v horácké multifunkční aréně dnes v 17.30. Užijte si to, dobře se bavte.
0: Kam na Jihlavsku?
2: Zakopane.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kvůli suchu platí zákaz odběru vody z toků a nádrží. Vodoprávní úřad vydal kvůli výrazně nízkým průtokům zákaz odběru a nakládání s povrchovými vodami na celém území Jihlava. Zákaz se vztahuje také na držitele platných povolení k odběru povrchové vody. Vodu z toků a nádrží tak nyní nelze využívat například k zalévání zahrad a zahrádkářských osad, závlaze veřejné zeleně a lesních pozemků, napouštění bazénů a zásobníků, zálivce sportovišť, zásobování tábořišť, mytí aut nebo pro některé zemědělské účely. Důvodem opatření jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích. Nízké průtoky spolu s vysokými teplotami způsobují nedostatek kyslíku ve vodě a ohrožují vodní i na vodu navázané ekosystémy. Omezení odběru má pomoci zachovat základní ekologickou funkci vodních toků a chránit jejich prostředí.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: dnešní úterý a dnešní úterní ráno už bude vstupovat do dnešního dopoledne a my přidáváme na rádiu Jihlava moto pro dnešní den. Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové nádherné vydání. Mějte se moc hezky, užijte si den, to vám od mikrofonu přeje rádio Jihlava a Zbyněk Kloucký.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Premiér Andrej Babiš na včerejším jednání koaliční rady požádal předsedu SPD a sněmovny Tomia Okamuru, aby zařadil na jednání dolní komory plán na zmrazení platů politiků. Poslaneckou novelu, která má zmrazit platy do konce roku 2030, schválil Babišův kabinet loni v prosinci. Na projednávání ve sněmovně ale dosud čeká.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě se dnes koná akce Léto s knihovnou na Masarykově náměstí s tvořením pro děti podle oblíbených knížek, mobilní městskou knihovnou s výběrem knih na prázdniny a dovolenou a knihobudkou. V ní může každý knihy zdarma půjčit, vyměnit nebo poslat dál. Mezinárodní tým, který už 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, letos uspěl ve Španělsku, ale na Islandu nikoliv. Záběry tam zhatily mraky. Podle členů týmu z VUT v Brně se tak vyplatilo obsadit více pozorovacích míst. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vítko Přiva a deblista Patrik Rikl jsou v první nominaci na zápas druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v Praze. O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
0: Rádio Jihlava.

Ladíte rádio Jihlava, v srpnu nechte nádoby na bioodpad při svozu otevřené. Jihlava prosí obyvatele rodinných domů, kteří využívají hnědé nádoby na bioodpad, aby je právě v průběhu srpna v den svozu přistavovali s otevřeným víkem. Důvodem je zvýšený výskyt vos, které se v tomto období shromažďují také v nádobách na bioodpad a při jejich vysypávání mohou vosy vyletět a ohrozit pracovníky služeb města Jihlavy. Otevřené víko umožní vosám s nádoby průběžně odlétat a sníží tak riziko jejich útoku při svozu. Výjimečně se přesto může stát, že některou nádobu nebude možné z bezpečnostních důvodů vysypat. Bioodpad od rodinných domů se sváží ještě i tento týden a následně v týdnu od 24. do 28. srpna. Poté by se měla situace s výskytem voz postupně uklidnit. Jihlava děkuje za spolupráci a ohleduplnost k pracovníkům, kteří zajišťují právě svoz odpadu. No a my už teď jdeme na další muziku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: chytřejší než rádio.
1: Medvědí služba je taková služba, při které se někdo s dobrým úmyslem snaží pomoci, ale místo toho způsobí více škody než užitku. Toto rčení vychází z bajky s názvem Zahradník a jeho pán. Bajka vypráví příběh o přátelství mezi osamělým zahradníkem a medvědem. Když jednou zahradník usne, medvěd chce za každou cenu ohlídat, aby se mu nic nestalo. Kolem hlavy mu létá plno otravných much a když mu jedna z nich usedne na tvář, medvěd ho chce ochránit a otravnou mouchu zabít. Neuvědomuje si však svou vlastní sílu a místo toho, aby mouchu jednoduše odehnal, vezme kámen a hodí ho na zahradníkovu tvář, čímž ho zabije. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: zmrzla vlaku kvůli suchu v pátek Jihlavský vodoprávní úřad zakázal odebírat vodu z toků a nádrží na území této obce s rozšířenou působností. Lidé ji nemohou používat například na zalévání, na pouštění bazénů a mytí aut. Opatření, které platí do odvolání, se týká i držitelů platných povolení k odběru povrchové vody, výjima zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeb integrovaného záchranného systému. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

si zas tak jiná. Si moje, vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění. Slzy v hrách,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky.
0: Co se děje v kraji?
1: Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Jejich vznik je součástí iniciativy, která propojuje 17 cisterciáckých krajin v 5 evropských zemích. Okruh dlouhý 2,5 kilometru město představí ve středu 26. srpna a druhou stezku, která je dlouhá 14 kilometrů, otevře 5. září. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Zjistila to studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6-3 a 6-4 Rinky Hojikatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6 a 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, máme po zprávách. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Jde o tom za chvíli.
0: Rádio Jihlava. 100.

Díky žladíte rádio Jihlava skládka odpadu u Bystrého na Světavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhrnné environmentální

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, v Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod asi za 27 milionů. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Do testu se zapojilo zhruba 30 000 uživatelů, kteří provedli téměř 60 000 přihlášení.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic na Třebíčsku. Silnice dlouhá téměř 3 kilometry vyvede dopravu z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu s předpokládanou hodnotou okolo 275 milionů korun bez daně bude kraj vybírat stavební firmu. Kruh dojemného příběhu se uzavřel na klinice v Izraeli, kde muž dobrovolně daroval pacientovi ledvinu a zachránil mu život. Těsně před operací se dárce náhodou dozvěděl, že mu před 24 lety zachránil život bratr příjemce, který jako velitel komanda na poslední chvíli zastřelil běsnícího teroristu z palestinského hnutí Hamás.
0: Sport.
1: Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dneska úterní, s datem v kalendáři, které říká, že je 18. srpna. Mimochodem, dneska je den, kdy v roce 1990 poprvé koncertovala na Strahově kapela Rolling Stones. No, to jen tak na okraji. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. No a co vás všechno čeká a nemine? Tak se třeba dozvíte, že po velmi suchém týdnu někde konečně zapršelo. Nebo se dozvíme, komu se dnes bude zpívat Happy Brzdy. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, páč to rozhodně bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a ničím nerušený poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Právní zástupce zpěvačky Selena Gomez ostrým vyjádřením odmítl žalobu, kterou na umělkyni a její matku podali investoři jejich společnosti, zaměřené na duševní zdraví. Advokát označil veškerá obvinění z podvodu či jiného protiprávního jednání za zcela neopodstatněná, jak ze skutkového, tak z právního hlediska.
2: Rádio Jihlava.
0: Dlouho Basiková neřekla ani muk, ale nyní promluvila. Dlouhé roky si byli hodně blízcí, jejich vztah přerůstal v lásku, ale milenci se z nich nikdy nestali. Jak nyní Bára Basiková přiznala, dodnes lituje, že nikdy nesvedla svého kolegu Petra Muka, který tragicky zemřel před 16 lety.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Trvale žije v rodných Otvovicích, ale síly a energii nabírá ve své poloroubence v Českém ráji. Lucie Bílá chalupu v obci Lišný nedaleko Malé Skály v Českém ráji miluje a nyní poprvé také zveřejnila fotky z jejího interiéru.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 18. srpna a svátek má kdo? No koukám do kalendáře a jsou to Helena, Ela, Elena a Reinald. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, no a já mám pro vás teď připraveny dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatou Helenu bývá slyšet hlas jelenů. Nebo přinese-li déšť svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Schůze horní komory začne zítra a má pokračovat ve čtvrtek.
0: Co se děje v kraji?
1: Letošní Varhaní Vysočina nabídne 9 koncertů v různých městech a obcích kraje. Vystoupí významní čeští a zahraniční interpreti i mladí laureáti mezinárodních soutěží. Úvodní koncert bude 13. září v Jihlavském kostele svatého Jakuba. Závěrečný pak 8. listopadu v kostele svatého Martina v Třebíči. Motem 6. ročníku festivalu je hudba, která spojuje generace. Moskva se v noci na dnešek stala cílem masivní vlny dronových útoků. Na hlavní město a jeho nejbližší okolí útočilo 620 ukrajinských bezpilotních strojů. Podle tiskové agentury TASS to byl nejsilnější úder za poslední 2 roky.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept. No a taky se dozvíme, kdo pak nám to dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými.

0: odpověď skrytá.
1: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven další recept. A dneska to budou vepřové řízky na ruby. Troubu předehřejeme na 170 stupňů, cibuli oloupeme, opláchneme a nakrájíme na kolečka. Plátky vepřové krkovičky naklepeme a osolíme. Každou stranu důkladně obalíme strouhánkou, kterou lehce přitlačíme k masu. Vejce rozšleháme a obalené plátky masa ve strouhánce v něm z obou stran namočíme. Olej na pánvi rozehřejeme a plátky pak osmažíme na pánvi s rozehřátým olejem do zlatova. Opečené řízky přendáme do pekáče, na každý plátek položíme plátek slaniny a dvě kolečka cibule. Řízky pak pečeme v troubě při 170 stupních 25 až 30 minut. Vepřové řízky na ruby pak podáváme s bramborovou kaší a nebo

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? Oh, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ode dneška bude kvůli stavebním pracím uzavřen vjezd do areálu nemocnice Jihlava z ulice U Cvičiště. Uzavírka je plánovaná až do března 2027. V tomto místě nebude možné po celou dobu ani výjíždět, ani vyjíždět z areálu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: song.
1: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava. Počasí tento týden už bude ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými přeháňkami a také bouřkami. Odpolední teploty se zastaví na hodnotách kolem 25 stupňů a tropickou třicítku už budou měřit pouze na jižní Moravě. O víkendu srážek potom ubude a častěji také vysvitne slunce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Park and Ride parkoviště v ulici Romana Havelky je znovu otevřené. Během rekonstrukce pracovníci opravili povrch parkoviště i navazující úseky chodníků a koncovou část stezky pro pěší od Jiráskovy ulice za OC Patrol. Parkoviště má kapacitu přibližně 65 míst. Režim parkování zůstává stejný jako před rekonstrukcí. Letošní lesní požáry dosud spálily téměř 600 tisíc hektarů napříč celou Evropou. Škody počítají i v Chorvatsku, kde minulý týden vypukl rozsáhlý požár v pobřežním letovisku u Omiše. Zahynul tam jeden člověk a 40 dalších utrpělo zranění. Aut během požáru skořilo více než 100. Plameny zničily také 30 domů a 40 lodí.
0: Sport.
1: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa, stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Simiu Chin z Koreje. Nenapodobila tak včerejší úspěch Petry Meixnerové, která se probojovala do druhého kola.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál, a to v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, no a v něm se podíváme na Davida Prachaře, který se nečekaně oženil. Tak si to určitě nenechejte ujít a já všem přeji krásné odpoledne a příjemný poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Herec David Prachař nečekaně se oženil se Sarah Haváčovou. Vítejte v bulvárním okénku. Kdy a jak se vztah Davida Prachaře a Sarah Haváčové zrodil, není úplně jasné. Kolegové z divadla byli poprvé zachyceni na přelomu roku, jak jdou do kostela za ruce. Veřejnost se tehdy divila a měla totiž za to, že je herec šťastně ženatý s Lindou Rybovou. Spolu pak ovšem vydali prohlášení, že už nějakou dobu pár netvoří. Od té doby nebyly žádné zprávy ani o jejich rozvodu. Jak se ale zdá, ten už stačili v tichosti také vyřešit.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a máme dneska 18. srpna. Bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek nepochodil se svými námitkami týkajícími se způsobu vyšetřování bitcoinové kauzy u ústavního soudu. Ex-politik, který přiznal za ministerstvo miliardový dar v bitcoinech od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiříkovského, si marně stěžoval na medializaci či uspěchanost celého vyšetřování. No, škoda, že se takhle nepokračuje i v jiných kauzách.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme úterý a je 18.8. Ale taky je čas už jen tak akorát na to, abych se s vámi rozloučil. Předal mikrofon své kolegyně Katce, která vám bude dělat společnost následujících 2 hodinách. A také vás pozval na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

jen když mé tělo orosíde. Už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky.
0: Co se děje v kraji?
1: Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Jejich vznik je součástí iniciativy, která propojuje 17 cisterciáckých krajin v 5 evropských zemích. Okruh dlouhý 2,5 kilometru město představí ve středu 26. srpna a druhou stezku, která je dlouhá 14 kilometrů, otevře 5. září. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Zjistila to studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6-3 a 6-4 Rinkyho Hejkatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6 a 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodové úterý. Víme, že v Jihlavě se koná akce Léto s knihovnou. Podrobnosti už za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. V Jihlavě se dnes koná akce Léto s knihovnou na Masarykově náměstí s tvořením pro děti podle oblíbených knížek, mobilní městskou knihovnou s výběrem knih na prázdniny a dovolenou a knihobudkou. V ní může každý knihy zdarma půjčit, vyměnit nebo poslat dál. Tak toho využijte, my vám z Rádia Jihlava přejeme dál pohodové úterý.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz keď budeš stáť s inou pri ohni,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava také dnes. Obec Dětřichov na Svitavsku čeká referendum. Jeho obyvatelé v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme pohodový den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pojď.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Do testu se zapojilo zhruba 30 000 uživatelů, kteří provedli téměř 60 000 přihlášení.
1: Co se děje v kraji?
2: Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic na Třebíčsku. Silnice dlouhá téměř 3 kilometry vyvede dopravu z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu s předpokládanou hodnotou okolo 275 milionů korun bez daně bude kraj vybírat stavební firmu. Kruh dojemného příběhu se uzavřel na klinice v Izraeli, kde muž dobrovolně daroval pacientovi ledvinu a zachránil mu život. Těsně před operací se dárce náhodou dozvěděl, že mu před 24 lety zachránil život bratr příjemce, který jako velitel komanda na poslední chvíli zastřelil běsnícího teroristu z palestinského hnutí Hamás.
1: Sport.
2: Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic. Další informace za moment.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Radio.
1: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jeho východní obchvat Moravských Budějovic. Silnice dlouhá 2,8 km vyvede dopravu z centra směrem na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu za přibližně 275 milionů korun bude kraj vybírat stavební firmu. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Město Jevíčko chce obnovit volnočasový areál Žlípka se sportovní halou a koupalištěm. Areál, který pochází z období první republiky, město koupilo v roce 2024 od TJ Sokol. Teď má k dispozici dvě architektonické studie, jednu z nich vybere na zářijovém zastupitelstvu. Teď ale pro vás další hity Rádia Jihlava přijme pohodové odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Senát patrně zamítne rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb. Stejně by měl podle doporučení výborů naložit s koaličním návrhem změn v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Schůze horní komory začne zítra a má pokračovat ve čtvrtek.
0: Co se děje v kraji?
1: Letošní Varhaní Vysočina nabídne 9 koncertů v různých městech a obcích kraje. Vystoupí významní čeští a zahraniční interpreti i mladí laureáti mezinárodních soutěží. Úvodní koncert bude 13. září v Jihlavském kostele svatého Jakuba. Závěrečný pak 8. listopadu v kostele svatého Martina v Třebíči. Motem 6. ročníku festivalu je hudba, která spojuje generace. Moskva se v noci na dnešek stala cílem masivní vlny dronových útoků. Na hlavní město a jeho nejbližší okolí útočilo 620 ukrajinských bezpilotních strojů. Podle tiskové agentury TASS to byl nejsilnější úder za poslední 2 roky.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 18. srpna a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, jak předejít v autě srážce se zvěří. A taky, co se kdy důležitého stalo právě 18. srpna. No a další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si na ně počkejte, já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám hned další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Počasí tento týden už bude ve znamení zvětšené oblačnosti s občasnými přeháňkami a také bouřkami. Odpolední teploty se zastaví na hodnotách kolem 25 stupňů a tropickou třicítku už budou měřit pouze na jižní Moravě. Po víkendu srážek potom ubude a častěji také vysvitne slunce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude? No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Srážka se zvěří může přijít během několika vteřin a skončit třeba i tragicky. Zvlášť zranitelní jsou motorkáři, kterým může způsobit vážný pád i střet s menším zvířetem. Dopravní značka zvěř není jenom formalita. Největší nebezpečí hrozí za soumraku a nad ránem. Zpomalte, když projíždíte kolem lesů, luk a polí. Za jedním zvířetem většinou bývají i další. Když už je zvíře před autem, intenzivně brzděte a nestrhávejte volant. Myslete hlavně na vlastní bezpečí.

0: ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Jste dobře naladění na 101.1 FM. Rádio Jihlava pokračuje ve svém odpoledním vysílání s Fugasem. Máme dneska 18. srpna. No a my se můžeme podívat, kdo se nám kdy právě v tento den narodil. Tak třeba sportovní komentátor Robert Záruba, zpěvačka Kateřina Marie Tichá, herečka Lucie Benešová, ale taky třeba americký herec Robert Redford. No a pokud vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Pršet má i v následujících dnech.
0: Jihlava aktuálně.
1: Park and Ride parkoviště v ulici Romana Havelky je znovu otevřené. Během rekonstrukce pracovníci opravili povrch parkoviště i navazující úseky chodníků a koncovou část stezky pro pěší od Jiráskovy ulice za OC Patrol. Parkoviště má kapacitu přibližně 65 míst. Režim parkování zůstává stejný jako před rekonstrukcí. Letošní lesní požáry dosud spálily téměř 600 tisíc hektarů napříč celou Evropou. Škody počítají i v Chorvatsku, kde minulý týden vypukl rozsáhlý požár v pobřežním letovisku u Omiše. Zahynul tam jeden člověk a 40 dalších utrpělo zranění. Aut během požáru skořilo více než 100. Plameny zničily také 30 domů a 40 lodí.
0: Sport.
1: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa, stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Simiu Chin z Koreje. Nenapodobila tak včerejší úspěch Petry Meixnerové, která se probojovala do druhého kola.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme datum 18. srpen. No a my už za chvilku si dáme letní servis. A taky podrobné informace, které se dozvíte už za malou chvíli. Mezitím si ale vychutnávejte další hity, které vám rádo nabízí Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte odpolední vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava.
1: Letní servis rádia Jihlava.
0: Návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se totiž z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měně v celkové nominální hodnotě 670 tisíc euro, což je na naše 16,2 milionů korun. Lidé při odchodu z pláže nicméně museli projít kolem karabiníků, kteří všem prohlédali zavazadla a lehce nabité bankovky jim zase zabavili.
2: Jednoho dne v parku. Našel jsem tam Marku. Ležela tam mnoho dní. Byla totiž východní.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Druhý prázdninový měsíc se dostává do závěru. No a konec srpna je obdobím, kdy je zahrada plná úrody. Také plná práce a přípravy na podzimní sezonu. A tak si nachystejte potřebné náčiní, rozplánujte si čas, zadejte úkoly i dalším členům rodiny, no a puste se do péče o rostliny a zvelebování své zahrady.
1: Zahrádkářský servis.

0: Na rádiu Jihlava jsou právě teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Právní zástupce zpěvačky Selena Gomez ostrým vyjádřením odmítl žalobu, kterou na umělkyni a její matku podali investoři jejich společnosti, zaměřené na duševní zdraví. Advokát označil veškerá obvinění z podvodu či jiného protiprávního jednání za zcela neopodstatněná, jak ze skutkového, tak z právního hlediska.
2: Rádio Jihlava.
0: Dlouho Basiková neřekla ani muk, ale nyní promluvila. Dlouhé roky si byli hodně blízcí, jejich vztah přerůstal v lásku, ale milenci se z nich nikdy nestali. Jak nyní Bára Basiková přiznala, dodnes lituje, že nikdy nesvedla svého kolegu Petra Muka, který tragicky zemřel před 16 lety.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Trvale žije v rodných Otvovicích, ale síly a energii nabírá ve své poloroubence v Českém ráji. Lucie Bílá chalupu v obci Lišný nedaleko Malé Skály v Českém ráji miluje a nyní poprvé také zveřejnila fotky z jejího interiéru. No

0: Hosti, drby a aktuality ze sveta hudby.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Státní galerie budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma. Zatím do konce roku. Seznam galerií najdou zájemci na webu Ministerstva kultury. O nedělích 30. srpna a 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky.
0: Co se děje v kraji?
1: Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Jejich vznik je součástí iniciativy, která propojuje 17 cisterciáckých krajin v 5 evropských zemích. Okruh dlouhý 2,5 kilometru město představí ve středu 26. srpna a druhou stezku, která je dlouhá 14 kilometrů, otevře 5. září. V den vydání alb nejpopulárnějších zpěváků a zpěvaček ve Spojených státech vzrostl počet obětí smrtelných dopravních nehod. Zjistila to studie vědců z americké Harvardovy univerzity. Podle autorů studie naznačují, že streamování hudby prostřednictvím chytrých telefonů může výrazně přispívat k nepozornosti za volantem a vést k úmrtím při dopravních nehodách.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila 7-6 a 6-2 s Klarou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menšík, který zdolal 6-3 a 6-4 Rinkyho Hejkatu z Austrálie. Jiří Lehečka prohrál 1-6, 7-6 a 3-6 s Arturem Filsem z Francie.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi, no a v té vás čeká třeba bulvární okénko, dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy namířily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu, pohodový poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Herec David Prachař nečekaně se oženil se Sarah Haváčovou. Vítejte v bulvárním okénku. Kdy a jak se vztah Davida Prachaře a Sarah Haváčové zrodil, není úplně jasné. Kolegové z divadla byli poprvé zachyceni na přelomu roku, jak jdou do kostela za ruce. Veřejnost se tehdy divila a měla totiž za to, že je herec šťastně ženatý s Lindou Rybovou. Spolu pak ovšem vydali prohlášení, že už nějakou dobu pár netvoří. Od té doby nebyly žádné zprávy ani o jejich rozvodu. Jak se ale zdá, ten už stačili v tichosti také vyřešit.
1: Rádio Jihlava 101.1

Co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu v

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Úterní podvečer na rádiu Jihlava nám pěkně pokračuje dál. No a já vám v něm právě teď nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Franto! Seš nějakej smutnej, čověče?
0: No jo, dneska jsem šel kolem svého rodného domu a tak jsem tam zaklepal a slušně jsem se zeptal, jestli bych mohl nahlédnout dovnitř a zavzpomínat na své dětství.
2: No a?
0: Představ si, zabouchly mi dveře před nosem.
2: No jo, no. Oni někdy umí být rodiče dost nepříjemní, no.
1: Naslyšenou u další pohádky.

Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 18. srpna. No a právě na toto datum se teď budeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejteplejší počasí bylo 18. srpna v roce 1892. Bylo 35,2. Nejstudenější 18. srpen byl v roce 1883, kdy bylo 9,9. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně. No a s touto informací se pro dnešek Fugas loučí. Přeji vám hezký zbytek toho dnešního podvečera stráveného s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby, čau bas Fugas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Do testu se zapojilo zhruba 30 000 uživatelů, kteří provedli téměř 60 000 přihlášení.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jihovýchodní obchvat Moravských Budějovic na Třebíčsku. Silnice dlouhá téměř 3 kilometry vyvede dopravu z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Na stavbu s předpokládanou hodnotou okolo 275 milionů korun bez daně bude kraj vybírat stavební firmu. Kruh dojemného příběhu se uzavřel na klinice v Izraeli, kde muž dobrovolně daroval pacientovi ledvinu a zachránil mu život. Těsně před operací se dárce náhodou dozvěděl, že mu před 24 lety zachránil život bratr příjemce, který jako velitel komanda na poslední chvíli zastřelil běsnícího teroristu z palestinského hnutí Hamás.
0: Sport.
1: Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? Stoprocentně. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava.
2: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou pointou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali. A když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám, dobře, no tak přines druhý den karty. A já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to si udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď, budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Jo, tomu člověk neujel. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kretén, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a někdo nám ty prachy ukradl.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: Vladu, to asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: What she does like.
2: Co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš Mirjaně říct, které věci máš v životě ráda.
1: Panebože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe? Někdy. Přeloši to, srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Zpětní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat? Chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Já, no, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání. Já nevím, tak. Nos, zbděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax. Černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
2: Pět.
1: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu. A já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused, Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas bariton. Druhý soused, Bořivoj Penc, bas. Třetí soused, Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused, G.A. Rumlena, soprán. Hej holá, sousede! Hej holá! Holá! Holá! Holá! Holá! Hej holá, sousede! Hej holá! Hej holá! Hej holá!
2: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů s nůším? Kdo to může být? Není to snad pěnkavice?
3: Chacha! Chacha!
2: Nebo zvonek ze zvonice?
3: Chacha! Chacha!
2: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
3: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
2: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
1: V chaloupky stínu, dobře.
4: Dobře. Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
4: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
1: Dobře.
4: Dobře.
1: Dobře.
5: Dobře.
1: Nám.
4: Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
2: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
3: Hleďme ho!
2: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
3: Hleďme ho!
2: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
3: Hleďme ho!
2: A i kroky. To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Aj, dobrý den. Z trávy raný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpíve, jásej, skřivám. Pozdrav, růže, čarvánku. Jásej, zpívej, jásej, zpívej, jásej, jásej.
4: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
2: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
5: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
2: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
1: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
2: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
6: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
2: Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
3: Což bys to sám nesvedl?
2: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poraditi. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
1: Pravdu máš.
5: On pravdu má.
1: Pravdu máš.
5: On pravdu má.
1: Pravdu máš.
5: On pravdu má.
1: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
2: Pravdu máš.
1: Já pravdu mám.
6: Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli.
1: Ty v domečku rozmysli máš si, Jiro, klid, rozmysli,
6: můžeš chodit do
1: na
6: hospody,
1: své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid,
6: rozmysli,
1: můžeš chodit do hospody,
6: rozmysli,
1: pasti,
6: na své štěstí dobře pomysli.
1: Ty v domečku máš svatý štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, na své štěstí do hospody, karty mastit, pivo
5: pít.
1: Ty v domečku máš svatý klid,
5: na své štěstí máš svatý klid, já domečku mám svatý klid,
2: budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít.
3: Ej, hu, hu!
0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jen.

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl: dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil: včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl žíze, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, tak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl: to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda, a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali: prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda? Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl: to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás se stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Karle, já dávám prachy celou penzi do spořitelny. Pa Béďo, to já si dávám penzi pod polštář. Říká Karle, já pod polštář penzi nedávám, já nemám rád vysoko pod hlavou. To je... Víte, tihleti mladí, ti mladí starci, já to mám rád, jeden se rozčiloval, říká, vy mládeži, kdybyste přestali kouřit, kdybyste přestali pít a nechali holky na pokoji, podívejte se na mě, mě je 82 let. Nepiju, nekouřím, ženským dávám už od 50 pokoj, pánečku. Mladík říká, co z toho máte, dědo? No, co z toho mám? Já chci jednou umřít zdravej. Zase dva mladíci seděli na lavičce. Říká, Lojzo, toto letí, viď, toto letí. Pamatuješ, celý život spolu v jedné fabrice, celý život spolu vedle sebe jsme bydleli a bydlíme, společnou zahrádku, na vojně jsme spolu byli, pamatuješ, dávali nám do kafe takovej bílej prášek, aby jsme neměli choutky na ženský. A Jarouši, ale... To je přece strašně dávno. A vidíš, a na mě to teprve teď začíná působit. To je takový ten věčný optimismus mládí. Já tomu fandím, když už je to skoro moje generace tohle, co vám vyprávím. Jak říkali, tři seděli v hospodě, hráli karty, čtvrtej kibicová, říká, kluci... Já už tady s váma dlouho nebudu. A sedětku na zadku a neotravuj. Ne, ne, já už tady s váma dlouho nebudu. Ty nás přežije všecky, dít máš zdravý kořínek, ale o to nejde. Já už s váma dlouho nebudu. Já vidím v oknem, jak si pro mě jde moje stará. A co ti tři, jak se mezi sebou bavili? Říká, kluci, já jsem dělal králíkárnu, já jsem si zadřel třísku pod nehe. No to byla bolest, v životě jsem nepoznal větší bolest. Říká, co budeš povídat, pánečku, třískni se kladívkem po palci. To je bolest, větší bolest neznám já. Ten třetí říká, kluci, největší bolest je, když se tlačej zuby. A to si přece nemůžeš pamatovat. A jak pak ne? Minulý týden jsem je spolknul.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý, prostě to je dobrý, to je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom moc cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
2: jo. Děkuju,
1: no,
2: ale,
1: víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, tu vůni venkova víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: No,
2: pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem s tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no, líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácelo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
2: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím,
2: no. Tady, stoh už do hasína.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, možná, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
2: tak,
1: být nám.
2: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ajte, pokoj, nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaký zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizječný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Rizikáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, v hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře, že?
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaký lahvička z Český Třebový.
1: Tak on je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To si nepište tohle.
1: No, ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špatr, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hlaskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: důli. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše?
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
2: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádiházy Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesmíju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: ukázal.
1: Počkejte,
2: a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.